Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Kopecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládí.

0: Týden uběhl jako voda a proto opět otevíráme dveře rebelského baru. Zároveň vás zdraví dvojice Ivo Raška a Tomáš Michalík.
1: Těšili jsme se na vás. Dnes to bude o jednom velkém návratu. Přesně řečeno o 20 let.
0: Napadlo nás zavzpomínat zrovna o dvě dekády zpátky a připomenout si, co se tenkrát odehrálo v hudbě.
1: Třeba v březnu roku 2006 se na pódia vrátili Alice in Chains, což byla první velká aktivita od smrti Lynyrda Skynyrdyho.
0: Objevili se také na několika festivalech a třeba na slavném Rock am Ringu se na pódiu potkali i s Jamesem Hetfieldem. Výsledkem byla společná verze hitu Wood,

0: První klip dnešního rebelského baru máme za sebou. Ten další sice sám o sobě z roku 2006 nebude, ale s letopočtem souvisí.
1: V daném roce vznikla velká řádka kapel, které dneska můžeme považovat za globálně známé.
0: Namátkou třeba Ghost, Whitechapel, Asking Alexandria.
1: No i já ještě mohu předhodit jména jako třeba Heaven and Hell, Van Canto nebo Black Veil Brides. Ale my se zastavíme u úplně někoho jiného.
0: Oproti ostatním zřejmě méně známá, ale proto jsme tady my dva, abychom vám taky něco doporučili. Tahle partička pochází z Dánska a jmenuje se Vola.
1: Dali se dohromady přímo v Kodani a fandové progresivního metalu budou vědět, o koho se jedná. Zatím vydali 4 ofiko desky, no a my si dáme ukázku z té třetí.

0: Sledujete nové vydání Rebelského baru, kde se dnes vracíme do roku 2006. Samozřejmě vycházely i desky v zahraničí, ale i u nás. Třeba v prosinci to byla jedna velmi očekávaná od kapely Kabát.
1: Pánové navazovali na úspěšnou Dole v dole, takže očekávání byla vysoká, ale povedlo se. Deska byla chválena a dodnes bývá označována jako jedna z nejoblíbenějších u fanoušků.
0: Nacházela se na ní třeba píseň Malá dáma, se kterou nás později Kabáti reprezentovali na soutěži Eurovize. No, asi se tenkrát někdo myslel, že půjde napodobit Lordy, protože ti Eurovize vyhráli právě v roce 2006.
1: No ale zpátky ke kapele Kabát. Úspěch slavil už první singl Burláci, který si dáme právě teď.

0: Zatím jsme dnes v Rebelském baru řešili, co nového nebo staronového se v roce 2006 objevilo.
1: Naopak pro některé byl rok 2006 taková konečná nebo ohlášení pauzy. A tím máme na mysli kapelu System of a Down.
0: Pánové oznámili, že se sice nerozcházejí, ale kapelu nechávají na chvíli u ledu, a to na dobu neurčitou. Ono to vlastně trvá do dnes.
1: To je pravda. Je to kapitola sama o sobě. Nicméně, ještě v tom roce stihli pozbírat i nějaké hudební ceny, včetně Grammy. Oceněn byl výkon za píseň Biop, jinak zkrátka pro Bring You Out Bombs.

0: tuto chvíli zavzpomínáme na jeden zajímavý televizní projekt, který začal právě v roce 2006. No a postarala se o něj stanice VH1.
1: Jednalo se o takzvané VH1 Rock Honors, kdy se každý rok vzdával hold kapelám, které zásadně ovlivnily rockovou a metalovou historii.
0: Hned v tom prvním ročníku došlo třeba na Kiss, Def Leppard, Judas Priest a také na Queeny. No a nechyběly u toho hvězdní hosté ani kapely samotné. Třeba takovou poctu Judas Priest odehráli Godsmack.
1: A parádně. No a když došlo na Queen, pak se na pódiu objevili Foo Fighters, kteří sami jeden kousek odehráli, ale potom se k ním přidal Brian May, Roger Taylor a také Paul Rogers.
0: Společnými silami následně odehráli krátký set, no a my si tenhle ten okamžik můžeme i připomenout.

0: Rebelský bar pro tento týden už budeme muset zavřít, protože je na čase.
1: Ano, ano. Dneska to byl takový návrat o 20 let zpátky, konkrétně tedy do roku 2006. Hudebně se toho odehrálo velmi mnoho.
0: Takže spousta věcí zůstalo takzvaně na podlaze střižny. Ale na jednu událost ještě dojde, respektive na desku, která v tom roce vyšla.
1: V březnu 2006 vydala kapela OMP svou devátou desku. A můžeme říct, že právě v tomto období členové zažívali své nejúspěšnější období.
0: Když se takhle po letech ohlédneme, tak se dá souhlasit. Tenkrát byli ve formě a samotná deska Glaube Liebe Tod to později dotáhla na status zlatá deska.
1: Takže poslední dnešní píseň je tady, no a my vám děkujeme a budeme se těšit zase příští týden.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Tak od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy, uběhl poměrně takový velký časový údaj, protože jsme se překlenuli do nového měsíce. Máme květen, navíc je za námi prodloužený víkend.
1: Lásky čas.
0: No, lásky hlavně, já jsem ho strávil více sportovně, než jsem čekal.
1: Jo, co to znamená?
0: Na horách jsem včera byl a v sobotu jsem si dal takovou procházku hodně dlouhou a jako sám čubím.
1: Jo.
0: No, ale mám problém se teď postavit.
1: Kolik jsi vypil piv?
0: Málo, asi.
1: No, každý si pod pojmem sport představuje něco jiného.
0: Ne, fakt jsem byl na horách včera, jako.
1: No. No, a i na hory se rád dojede autobusem, co já vím.
0: U nás ne.
1: Kolik kilometrů, převýšení, běžel jsi?
0: Pocitově?
1: No.
0: Pocitově asi 50 a převýšení nejvyšší, co jde.
1: OK. Pojďme dál, máme před sebou čerstvé vydání Ostrého budíčku a i na začátku pracovního týdne nemusíte mít obavy, že byste byli ochuzeni třeba o přísun hudebních novinek, pozvánek na různé akce. No a především nebudete ochuzeni o perfektní muziku, jako třeba za chvíli v podání skupiny Pain.
0: Měli bychom tady jednu věc takhle při pondělku i od kapely Godhard.
1: Nebo Foo Fighters.
0: Nebude chybět ani první ranní přehled zpráv, k tomu se podíváme, jak to jezdí na cestách, takže je to parketa Kristýnky Kubánkové, které předáváme slovo.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Řidiči s komplikacemi v tuto chvíli

0: Class Rock. Zprávy.
1: Krásné pondělní ráno, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Na letošní dovolenou vyrazí více lidí autem. Podle odborníků je za návratem turistů na silnice nejistota v letecké dopravě i zdražování letenek. Výrazně dráž oproti loňsku vyjde ovšem i cesta po vlastní ose.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumínská radnice představila strategický plán na dalších 8 let. Ten určuje, jaké projekty mají prioritu a kam půjdou investice. Jak město bude v roce 2034 vypadat, tak to už nám řekla mluvčí Jana Končítková.
2: V té době už bude lidem v Bohumíně sloužit nová klinika dlouhodobé péče a také velký domov pro seniory. Ze základní školy ČSA se stane jeden z nejmodernějších školních komplexů v regionu a areál na FAI proměníme v centrum sportu. V plánu máme i přípravu nových lokalit pro rodinné domy a bytovou výstavbu.
1: Baťův kanál se opět rozšířil. Nově se tak ledě dostanou až do Hodonína. Otevřen byl totiž nový úsek mezi plavební komorou Rohatec, Sudoměřice a Hodonínským přístavištěm. Celý kanál díky tomu měří 60 kilometrů. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Tak tohle byl Bruce Dickinson a jeho potetovaný milionář. No, jako tam se sice zpívá nechci být, jo, ale já myslím, že jestli si třeba někdo vsadil sportku a vyšlo to, tak si potom veselé může prospěvovat.
1: Jako. A není to tak dávno, kdo někdo vytáhl jackpot 187 milionů?
0: To myslím, že mohl potetované milionáře udělat i ze svojí rodiny.
1: No.
0: Ze všech. Hele, včera se dívám, tak asi ne. Včera nejvyšší výhra 890 tisíc a plus něco. A to je nuda. To bych ani nesázel tohle. Takže zůstaneme u toho hudebního milionáře, potetovaného.
1: Já bych se na chviličku zastavil právě u této skladby, protože v pátek, což je tedy 8. května, oslaví tahle písnička, potažmo celý stejnojmenný Dickinsonův debut 36 let. Velmi vydařená deska a přitom za vznikem tohoto projektu stála původně pouze žádost tvůrců pátého pokračování snímku Noční můra v Elm Street, aby jim Dickinson k filmu nahrál úvodní píseň. No a když už byl Bruce u toho, tak si splnil svůj sen a nahrál rovnou celé album.
0: Tak se plní sny. A něco o tom ví i třeba Jonathan Davis, kapely Korn, protože ten sice mu to trvalo o něco déle, ale v roce 2018 si podobný sen splnil taky, když vydal svoji první oficiální solovku. No a my si z toho vlastně můžeme dát taky kousek, co?
1: Mm-hmm.
0: Ale nejdřív se podíváme na to, co nás při pondělku čeká podle Milana Gelnara.
2: Pondělí bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mají šanci na zamilovanost či intenzivní milostné hrátky. Ryby zaznamenají zvýšenou citlivost a vnímavost a rakům se bude dařit ve vzdělávání nebo na cestách. Blíženci budou velmi přátelští, váhám se nebude do ničeho chtít a vodnáři budou ve své nápaditosti nepřekonatelní. Kozorozy mohou své věci poněkud vyhrocovat, býci budou plni elánu a energie a panám se mohou jejich plány komplikovat. Lvi budou úspěšní v dohodách s obchodními partnery. Střelci mohou zažívat pocity zmatenosti a berani budou akční a dynamičtí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: rádiu Čas Rock.
1: Čau všichni, právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné. Oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou? To se dozvíte. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: se nám to pondělní ráno pěkně rozjelo a už za chviličku v tomhletom tempu budeme pokračovat, protože pondělní ráno si zpestříme i kapelou Godsmack. No a fanoušci téhleté partičky před nějakým pátkem naspět museli zamáčknout slzu, když bylo oznámeno, že tahle skupina uzavírá svou diskografii a další materiál nemají v plánu vydávat. Ale ouha! Frontman téhleté party Sally Erna nedávno definitivně potvrdil, že se žádný důchod nekoná, spíše naopak. Já teda nechci říkat, já vám to říkám, ale já vám to říkám.
1: Já si myslím, že se může úplně v klidu zařadit do zástupců jiných jeho interpretů, kolegů. To už bylo řeči od některých. Já jenom čekám, když si to ten Dave Mustaine rozmyslí. No, nic. Každopádně, nás tedy podle všeho, jak sám řekl, čeká verze Godsmack 2.0. Polovina kapely se nám obměnila a údajně to sám tak vidí na 10 let. No, takže tady bych zase asi trošičku brzdil tyto různá ohlášení. No ale jak to tak bývá, tak někdy za vším možná hledejte ženu.
0: Ano, je možná, že Sally získal nějakou druhou vlnu, protože zároveň oznámil další veselou zprávu, aneb, že jeho aktuální partnerkou je zpěvačka Dorothy, takže možná i ona je důvod, proč chce být nadále aktivním muzikantem. Ovšem nezůstane jen u společného randění, nový páreček chce i společně koncertovat, dokonce už přidali dokupy jeden společný song.
1: Ono se to tak nějak propletá navzájem, protože aktuální kytarista Godsmack Sam Colton je zároveň člen kapely Dorothy. No. Mm-hmm. Takže v plánu je i společná píseň Set Me Free, kdy vyjde, nevím, ale asi v dohledné době. A on celkově asi Sally Erna je magnet na úspěšné a krásné zpěvačky, protože jeho předešlou partnerkou byla i Lady Gaga.
0: Aha, vidíš.
1: Má charisma.
0: No, kdo ví, co všechno má. Snad mu to bude nadále hlavně šlapat po hudební stránce. Zatím si vystačíme se starší muzikou v podání Godsmack, který máme věc nazvanou When Legends Rise.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Zlatky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Parádní záležitost. Kapela Pearl Jam, návrat do 91. roku a jejich debutová věc nazvaná Once. Před námi Motionless in White. No a co si dáme potom?
1: Co si dáme potom, to bychom taky mohli nechat trošičku na vás. I jistě vás napadne, co tak při pondělku vám pomůže do zapojení se do pracovního procesu. Navíc, když máme za sebou ten prodloužený víkend, že ano. Takže to může být cokoliv, může to být i něco pomalejšího, klidnějšího, rychlejšího, to se necháme překvapit. Nicméně, jak říká Ivo, tady jsou Motionless in White a zbytek je na vás.
0: Telefonní linka je otevřená 725 33 1155. O písničku na přání si můžete zavolat teď hned.

záležitost, ale i tak můžeme slyšet několik hvězdných hostů, ať je to Matt Barlow, Ronnie Romero, kteří se tady podíleli, anebo Doro Peš. Takže suma sumárum, na vás čeká 38 minut a 28 vteřin zábavy.

pojďme na třetí dnešní tip, pro který vybírám čerstvost od Foo Fighters. Tahle nahrávka dostala do vínku název Your Favorite Toy a jedná se o první studiovku, na které se podílel nový beatman v sestavě Ilan Rubin. Toho můžete znát mimochodem třeba díky účinkování v Nine Inch Nails. Kromě něj se na albu objevuje vedle stálých členů kapely i Harper Grohl, tedy dcera frontmana Davea Grohla.

Tak si to všichni dejte do svých sluchovodů, minimálně jednu z těchto tří nabídek a sami si to můžete tak nějak zrecenzovat a vyhodnotit, co je pro vás nejlepší z těchto novinek. Teď už pojďme na další záležitosti na Rádiu Čas Rock.

0: Elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Posloucháte ranní vysílání Rádia Čas roku a my se ještě můžeme v rychlosti podívat na to, kdo pak nám o víkendu oslavil narozeniny. A my jsme tady našli jednu celosvětově známou postavičku původem z Česka, se kterou se někdy setkal asi už každý z nás. Slavil narozeniny Hurvínek, tento ušatý kluk v dřevácích a s koláčkem vlasů na hlavě má neuvěřitelných 100 let.
1: Právě 2. května 1926 se tahle loutka z dílny řezbáře Gustava Noska vůbec poprvé objevila ve hře s názvem Počestný dům. No a v té době baví dvojice Spable, Hurvaj z celé generace. Mě osobně teda, já jsem to kdysi poslouchal strašně rád, na gramofonových deskách ještě doma.
0: Naprosto stejně to má.
1: A přitom původní záměr byl ten, aby se jednalo o příběh syna a otce, ale postupně se to vlastně...
0: No původně to nezamýšleli, že budou jako táta a syn, ale... Našli si k sobě cestu.
2: Vstávat!
3: A co má být? Je přece sobota, času dost.
2: Žirko, sundej s tatou peřinu.
3: Co to dělá, Žirko?
2: Dobře dělá. Žádné času dost. Dneska přece začínáme s pravidelnou rozcvičkou.
3: Cože už dneska? Snad až od zítřka, ne?
2: Žádná od zítřka. Od zítřka to už říkáme celý týden. Má-li být ve zdravém těle zdravý duch, chce to rozcvičku a vzduch.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: The End se jmenuje tahleta písnička z dílny Mammoth W.E.H. aneb potomka slavného Toho Van Halenu. Já jsem si ještě, Tomáši, vzpomněl na jednu věc, když už jsme tady zmiňovali narozeniny Hurvínka, který měl 100 let, tak mám tady ještě jedno výročí a 50 let. A představ si, že dneska je tomu přesně 50 let, kdy získal svůj první mistrovský titul fotbalový klub Baník Ostrava.
1: Jo? No vidíš to, jak to uteklo. Od té doby taky ještě pár těch titulů pozbírali, když jako...
0: No myslím, že 4 celkem.
1: No, jako netřeba asi rozebírat aktuální rozpoložení ostravského celku, to na titul teda vůbec jako nevypadá, spíš naopak. Ono se může dost dobře stát, že za rok touhle dobou se budeme bavit o tom, že Baník útočí na vítězství v druhé lize. Ale
0: bohužel jako, je to tak.
1: No. U sportu zůstaneme i v další hodince, jenom Mičudu vyměníme za rychlá kola, protože se ohlédneme za Formule Má.
0: Ano, ano.
1: K tomu muzika v podání Antiflag.
0: Těšit se můžete také na Merlina Mansona.
1: A nebo na jednu pecku v podání Shinedown.
0: Připravená je také Kristýnka Kubánková, která načechrala čerstvý přelet zpráv a samozřejmě nebude chybět ani dopravní informace.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dech Foam zdarma. Více na Dech.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Bučovice na Vyškovsku, kde se stala dopravní nehoda. A komplikace nám v tuto chvíli hlásí také Otrokovice z ulice Komenská

0: Podcast Rock. Zprávy.
1: Krásné pondělní ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Zájem o papírové knihy klesá. Lidé častěji sahají po elektronických čtečkách anebo audioknihách. Průměrný posluchač díky tomu zvládne přelouskat až 13 knih ročně. Obecně ale Češi čtou méně, kvůli tomu tak ubývá i vydaných titulů.
0: Morava aktuálně.
1: Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum. Tento domov se zvláštním režimem vyroste v areálu bruntálské nemocnice. Jeho kapacita bude 120 lůžek. Po kolaudaci je počítáno se zahájením provozu v únoru roku 2029. V oblasti Moravského Slovácka u Vronova na Hodonínsku vyroste do roka nová atraktivní stavba. Břehy řeky Moravy propojí moderní lávka. Podrobnosti dodává mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žítková.
2: Cílem celého záměru, který kraj připravuje od roku 2017, je zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví v blízkém okolí. Nová lávka představuje nejen významný infrastrukturní prvek, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti i plynulosti cyklistické dopravy v oblasti Baťova kanálu, ale posílí také turistickou atraktivitu regionu a zlepší každodenní dostupnost pro místní obyvatele.
1: Tenistka Kateřina Siňaková získala na Antuce v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazili ruský pár Andrejovová-Schneiderová 7-6, 6-2. Vítěznou sérii tím natáhli na 15 zápasů. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
0: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: To jezdí.
1: Už to jezdí, 11 minut po 8 raní se totiž ohlédneme za včerejší velkou cenou vozu Formule 1, nebo hele, nemělo by se v poslední době říkat spíš jako závody motokár?
2: No, někdy to tak přijde. Někdy to tak připadá, jako by to byly motokáry, ale pojďme k tomu, co se dělo teda v Miami. Po vynucené pětitýdenní přestávce se šampionát přesunul právě do Spojených států, kde měli před závodem nejvíce práce asi meteorologové. Ti totiž predikovali příchod silné bouřky, což by znamenalo asi ohromné komplikace, protože zákony ve Spojených státech hovoří jasně. Pokud se v okruhu 13 km od okruhu objeví blesky, musel by být závod přerušen a diváci a samozřejmě i závodníci evakuováni.
1: Ale naštěstí tohle se nenaplnilo, tyto černé scénáře, a tak se mohlo vesele závodit. A nebylo třeba ani zásahu počasí, aby byla velká cena Miami pořádně dramatická.
2: No, když o tom mluvíš, tak třeba hned na úvod předvedl výstavní švýcarsko-holandské hodinky Max Verstappen. Nedlouho na to skončil ve zdi jeho stájový kolega Hadžar a všem určitě zatrnulo i u incidentu, při kterém se monopost Gaslyho přetočil koli nahoru a jezdce zachránila doslova svatozář.
1: Nakonec tedy, když se podíváme na cílovou rovinku, prosvištěl nejrychleji nejmladší lídr šampionátu, Kimi Antonelli. Tím pádem si připsal svou třetí výhru po sobě, klobouk dolů, a dojel si taky pro navýšení náskoku v čele šampionátu.
2: Kimi jede bomby. Na druhé pozici skončil Lando Norris, vedle kterého se na bednu postavil Oscar Piastri, který v závěru překonal Leclerca. Další závod, tak na ten si počkáme 3 týdny, abychom se mohli přemístit do Kanady, kde se kolotoč Formule 1 opět bude konat, a pak už je cesta do Evropy. Mě
1: spíš zajímalo, co 3 týdny oni dělají vždycky ti piloti.
2: No, nevím, co piloti dělají, ale vím, že určitě mají rušno v garážích, kde se opravují auta a provádí se různé upgradey a tak dále.
1: Tak uvidíme za 3 týdny.

každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

Pro pořádek a aby v tom nepanoval nějaký chaos, připomínáme, že dnes je na programu květnové pondělí s pořadovým číslem 4. No a v kalendáři tohle datum okupuje také jméno Květoslav. Ostatně kdy jindy, než právě v květnu by měl mít tento chlapík svátek, že jo?

0: Vydedukovat význam tohoto jména asi nebude problém, protože samozřejmě se vykládá jako kvetoucí nebo rozkošný. A ono se vlastně jedná o obdobu latinského jména Florian, který je mimochodem patronem hasičů a také proto právě na dnešní den připadá den těchto borců, tedy hasičů.
1: Takže nic nepodpalujte.
0: Ne, prosím, ne, prosím.
1: Ať mají svátek taky někdy.
0: Ano.
1: My všem přejeme krásný sváteční den, tedy jak Květoslavům, tak všem hasičům. No a co nevidět, posíláme muziku v podání Beast in Black.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantls obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tak tohle je ikonická hudba Johna Williamse, samozřejmě z ikonického filmu Star Wars, ale v době vzniku byste na place na natáčení asi nenašli nikoho, kdo by byl jistý výsledkem, že točí nějakou kvalitu a že točí nějaký kult. On i sám Harrison Ford později přiznal, že mu bylo velice trapně v těch kostýmech.
1: A proč o tom mluvíme? Dneska se totiž celosvětově slaví den Star Wars, tohoto úžasného sci-fi filmu, a dá se říct vlastně i seriálu, podle toho, kolik to má všech těch dílů. No a ono se tvrdí, že George Lucas byl úspěchem prvního filmu, což byla tady epizoda 4, tak nejistý, že v den premiéry raději odjel na dovolenou na Havaj, vzal sebou kámoše Stevena Spielberga, no a teprve tam se ze zpráv dozvěděl, že na ten jeho film se stojí nekonečné fronty fanoušků.
0: Byl z toho hodně nervózní a vlastně Steven Spielberg zažíval něco podobného 2 roky předtím s Čelistmi, kde byl taky velice nervózní a bál se, že to vlastně pohřbí jeho začínající kariéru, takže si měli co říct a měli se navzájem jak podpořit, no. Ale vlastně ono, proto si i George Lucas při vzniku Star Wars vybral příběh, který se jako vlastně odehrává někde uprostřed. Mm-hmm. Proto se natočila tenkrát 4, respektive on to natáčel jako samostatný film. Jenže když přišel ten úspěch, tak už logicky musel navazovat na to, co natočil a až o mnoho let později se vrátit vlastně na začátek.
1: Mm-hmm. No a my se tak jako teďkom trošičku paradoxně vrátíme na konec nebo někde do meziprostoru, protože mezi největší zvraty ve Star Wars patří bezesporu scéna, kdy se Luke dozví, kdo je jeho pravým otcem. Ale tahle informace byla tak přísně střežena i jakoby v scénáři, že i herci měli v tom daném scénáři uvedeny falešné repliky. Herec Mark Hamill, který stvárnil Luka, se pravdu dozvěděl dokonce jen pár minut před samotným natáčením scény, aby byl ten jeho šok co nejvíce autentický.
2: Obi-Wan ti nikdy neřekl, co se stalo s tvým otcem.
3: Řekl mi toho dost. Řekl mi, že jsi ho zabil.
2: Ne, já jsem tvůj otec.
0: No? Takže můj tata není můj tata. Tak jo. Ale plán na dnešek je jasný, klidně si pusťte Star Wars a jestli to chcete udělat hezky chronologicky, tak už byste za prvé měli začít a za druhé my vám za chvíli prozradíme, jak na to.
1: Já se v tom taky to docela ztrácím právě totiž.
0: Všechno se rozvíš.
4: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.

0: 9:15 dozněli na čas roku Three Days Grace. No a my jsme s Tomášem zmiňovali to, že na dnešek připadá Světový den Star Wars. No a tomuto tématu se ještě chviličku povinujeme.
1: Protože jsme vám chtěli doporučit chronologické pořadí, pokud se tedy chystáte všechno zhlédnout, kromě animáku, to říkám rovnou, těch je hodně a jako to už byste asi nedali. Takže jestli byste chtěli včetně seriálu a filmu vidět, jak to všechno šlo po sobě, tak si nejdříve pusťte seriál Akolitka, který se odehrává asi 100 let před těmi filmy, ale údajně stojí za starou bačkoru, takže je to na pováženou. Mm-hmm. Potom byste měli navázat epizodou 1 až 3, tedy tou prequelovou, ta už je za mě teda v pohodě.
0: Mm-hmm. Jo? Teď už slyším ty ortodoxní fanoušky, kteří si říkají, co to říkáš, začít se musí přece o 4, ne?
1: No to můžeš, když chceš, jako podle data výroby, ale my jedeme chronologicky. Prostě,
0: okay,
1: jo?
0: Dobře.
1: Takže než se dostaneš ke 4, tak si ještě pusť spin-offy Solo a Rogue One.
0: Aha.
1: Filmy, které třeba nebyly špatné, ale zase na ně nikdo nechodil do kina. Potom dojde na nejslavnější původní trilogii 4 a 6. Na to bys měl navázat seriály z nové éry, jako Mandalorian, Boba Fett, Ashoka. Mm-hmm. Zase tady ty kvality jsou takové kolísavé. No a zakončit bys to měl epizodami 7 až 9, což jsou jako ty nové.
0: No, při průměrné délce filmu 3 hodiny, nebo 2,5, nebo kolik to má.
1: Na těch seriálů je hlavně taky, jo.
0: Tak jako to je na týden a deal?
1: No.
0: Tak... Ale zkrátíme, dneska nestihnete, no.
1: Ne, zkrátíme to. My vám doporučíme původní trilogii 4 až 6, tu určitě. Určitě i tu prequelovou bych doporučil 1 až 3 a já myslím, že to stačí.
2: Taky mám rád hvězdný válk. Přidáte se?
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Kapela Pink Dream 69 pomalinko dozývá na frekvencích Rádia Čas rokou. Stojíme před branou 9. raní. Za nějaké 4 minutky odbije právě 9.
1: Stále také, nebo respektive připomínáme datum 4.5. Už jsme zmínili, že dnešní den je také den hasičů. Já na to ještě malinko navážu a pozvu vás na večerní rok speciál, protože já jsem se rozhodl tento díl právě věnovat tomuto povolání těmto borcům, co bojují nejen s ohněm, ale s dalšími překážkami. Takže speciálně pro ně dnes pětice klipů, která nějakým stylem bude ten oheň obsahovat. Jak na to si počkejte do 19. nebo spíše doporučím tu verzi od 20 hodin na TV Rebel i s obrázky.
0: Výborně. My si za chviličku pustíme audio stopu v podobě kapel jako třeba Billy Talent.
1: Zástupci české scény, tak to budou Visací zámek.
0: A nebo se můžete těšit na kapelu Five Finger Death Punch.
1: Ale nejprve se těšte na přehled zpráv a dopravního servisu v podání Kristýnky Kubánkové.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dá.

0: Class Rock. Zprávy.
1: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Na letošní dovolenou vyrazí více lidí autem. Podle odborníků je za návratem turistů na silnice nejistota v letecké dopravě i zdražování letenek. Výrazně dráž oproti loňsku vyjde ovšem i cesta po vlastní ose.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj i letos pomůže sociálním službám. Rozdělí mezi ně 3 miliardy korun, které dostane od státu. Peníze budou sloužit k celoročnímu provozu a více podrobností dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: My se snažíme rozvrstvit tu podporu do všech oblastí. Ať je to prorodinná politika, ať je to prevence kriminality, ale ať jsou to i seniori. Jistě všichni vnímáme, že je nedostatek té lůžkové části a právě proto se snažíme aktivovat všechny obce města, aby tyto budovy stavěly a snažíme se podporovat i paliativní péči, protože je přirozené, aby ten člověk umíral doma.
1: Baťův kanál se opět rozšířil. Nově se tak lodě dostanou až do Hodonína. Otevřen byl totiž nový úsek mezi plavební komorou Rohatec, Sudoměřice a Hodonínským přístavištěm. Celý kanál díky tomu měří 60 kilometrů. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo se suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod. To bylo pro tuto chvíli všechno. Teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak nebyla to zas tak úplně hořká pilulka. Písnička Bitter Pill a kapela Motley Crue dohrála na čas roku v 9 hodin 9 minut. A docela se nám to hodí, protože právě dnes má narozeniny bývalý kytarista tahleté sebranky Mick Mars. Ačkoliv stejně jako někteří z řad dalších muzikantů, také on velmi dlouho mlžil o svém skutečném datu narození, kdy si v jednom rozhovoru uvedl, že na svět přišel v roce 1956, jiné zdroje uváděly rok 1955.
1: No vidíš, a nakonec je to úplně jinak, protože před pár lety jeho vlastní dcera veřejně potvrdila, že tatínek se narodil 4. května 1951 v Indianě. Takže, když budeme vycházet z tohoto údaje jako pravdivého, tak dnes Mick Mars slaví 75 let.
0: Tak se říká, že vy jenom číslo, tak v tomhle případě to určitě platí. Mimochodem, tenhle ten chlapík se do Motley Crue dostal díky inzerátu, kterého si všimli Nikki Six a Tommy Lee, když hledali pro svou nově založenou kapelu kytaristu. Tehdy našli v novinách inzerát, v němž stálo: hlučný, drsný, agresivní kytarista je volný. Tak takhle se právě Mick Mars prezentoval.
1: No a jak později prohlásili Nikki Six, hned po prvním zhledání si padli do noty a okamžitě poznali, že Mick bude pro Motley Crue ten pravý. No a nemýlili se. Tak tady bychom to mohli ukončit, ale teď dáme ten dodatek. No. Nemýlili se do loňského roku, protože od té doby jsou pánové na ostří nože, tady lítali nějaké soudy, osočování a já nevím co všechno. No. Škoda.
0: Načež Mick Mars natočil vlastní solovku, která se mimochodem velmi povedla.
1: Určitě, no.
0: No, ale Motley Crue jedou dál, no.
1: Jedou dál vlastně, no. Ale koncertujou, no, asi takhle bych to nějak řekl, no, ale co se týče tvůrčího ducha, tak tady si myslím, že vede Mick Mars. No nic, necháme tuhle kauzu teď být, před námi je další muzika, o kterou se postarají Linkin Park.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tohle bylo nefalšované punkové království v podání Visáčů, kteří se už určitě připravují na nadcházející letní festivalovou sezónu, ale my pro vás máme v tuto chvíli dva typy na koncerty, které se budou konat už tento týden v klubech.
1: Rokové typy na rádiu Čas Rock.
0: Příjemný rozpuk jara můžete oslavit už ve čtvrtek v ostravském baráku a zároveň druhý prodloužený víkend v řadě rozjet v rytmu old school death metalu. 7. květence totiž barák ovládnou Feral Forms z Itálie, Fesus z Rakouska, domácí Soul Massacre anebo Snět z Prahy, která v Ostravě zahraje vůbec poprvé.
2: No čeče, já bych tady měl tip na pátek v podobném duchu, protože Jablunkovský soutok přivítá hned trojitou nálož zahraničního metalu a bude to jediná česká zastávka během evropského tour těchto kapel. Monstrosity, což je pravý floridský death metal z dílny jako Morbid Angel a podobných kapel z 90. Vystoupí také Biocancer, což je thrash metal z Řecka. No a doplní je Rejects the Sickness, kombinace death a groove metalu z Belgie, takže nejen dobré hranolky s majonézou umí dělat v Belgii, dokáží tam vyprodukovat i kvalitní metal.
0: No, krásná to nabídka, doufám, že jste si také něco z toho vybrali. Od typů se ovšem přesuneme k muzice, přičemž následující song si vezme na starost Sammy Hagar.
1: Rokové typy.

0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
3: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Takhle se dá zaspívat písnička o lásce. Miluji tě k smrti, love you to dead a type of negative na frekvencích Rádia Čas roku. No a protože my jsme s Tomášem ušetřili nějaké minutky navíc, tak nám dneska vyjde i písnička na přání, heč?
1: Určitě ano. Takže, my ho zopakujeme asi telefonní číslo, kdyby náhodou někdo nevěděl, nebo kdyby nějaký nováček třeba na druhé straně, že jo? Třeba představit jako dobrý den, já jsem ten a ten. Uvidíme, kdo se dovolá. 72533 1155.

0: této hodince už jsme se bavili o tom, že své narozeniny slaví Mick Mars, ale není pochopitelně jediný na tomto světě, který si dneska může uspořádat narozeninovou oslavu. A s kým souvisí i dvě zprávy, které právě přilítly na náš WhatsApp?
1: Ano, nevidět, že máme tady i zástupce těch nadějných mladých rockerů a rockerek. Takže napsal Pavel, kluci, dneska má narozeniny ta moje nejmladší princezna Pavlínka, má 9 roků.
0: No to je krásný věk, gratulujeme. Teď se dostaneme ale na druhou stranu pomyslné takové ty křivky života, protože píše nám Alda, ahoj, 50 na krku, a tak zítra poprvé preventivně zajdu na kontrolu dutin. Nejvyšší čas možná. Záleží, jaké dutiny si nechá prohlížet.
1: Právě.
0: Kluci, zahrajte mi na podporu nějakou pecku od Halloween, třeba Arium Metal. Díky vám a pozdravy vyřizuji také starému cipovi Maxovi

0: přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.

CZ. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Čau ve spolek rockeři, začal nám další měsíc, tak jako nový pracovní týden, který bude opět o jeden den kratší, tak ať se vám všechno daří, to vám ze studia Rádia Čas Rock přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme před sebou 5 hodin, které dneska odstartujeme z Karny. Chybět Rammstein. Jako Saxon. Muzika, která na rádiu Čas Rock zazní, taky nebude chybět Milangelna z horoskopy, anebo Kristýna se zprávami. No a já, co já? Já vám přeju pěkné pondělní dopoledne.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně

0: Glass Rock. Zprávy.
1: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. A ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti a každodenně je pije asi čtvrtina z nich.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava se stává zeleným městem. Téměř 6 milionů korun dostanou městské obvody na výsadbu stromů, keřů a další zelené projekty. Městské obvody tak mohou zkrášlit životní prostředí a pomoci přírodě. Pokračuje z tiskového odboru magistrátu Petr Havránek.
2: V ostravských Radvanicích a Bartovicích se budou moci nejen obyvatelé těšit z květnatých luk, které plánuje založit městský obvod. A v Radvanicích brzy přibude i atraktivnější území vůně přírody. Městský obvod připravuje revitalizaci rybníku Volný. Území bude zpřístupněno širší veřejnosti a obvod dbá i na zachování přírodního charakteru místa.
1: Zlínský kraj zahajuje modernizaci parkovacího domu vedle budovy Baťova mrakodrapu. Ke stávajícím 298 parkovacím místům zde přibude 38 nových a 6 míst pro veřejné nabíjecí stanice elektromobilů. Hotovo by mělo být na začátku roku 2027. Fotbalisté Plzně se výhrou 3-1 nad Hradcem upevnili třetí místo ve skupině hrající o titul. Druhá je nadále Sparta, která se poradila s Jabloncem 2-0. Zlatý bod získali fotbalisté Slovácka z Teplic za remízu 1-1. Ve skupině o udržení se tak dostalo Slovácko o bod před Baník Ostrava a Duklu, které jsou na dně tabulky. Tolik aktuální zprávy na rádiu

0: Tak se jmenovala formace, která nám právě teď na rádiu Čas Rok dozdělá. A ještě předtím, než se pustíme do dalších pecek, tak je tady Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Pondělí bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři mají šanci na zamilovanost či intenzivní milostné hrátky. Ryby zaznamenají zvýšenou citlivost a vnímavost a rakům se bude dařit ve vzdělávání nebo na cestách. Blíženci budou velmi přátelští, váhám se nebude do ničeho chtít a vodnáři budou ve své nápaditosti nepřekonatelní. Kozorozi mohou své věci poněkud vyhrocovat, býci budou plni elánu a energie a panám se mohou jejich plány komplikovat. Lvi budou úspěšní v dohodách s obchodními partnery. Střelci mohou zažívat pocity zmatenosti a berani budou akční a dynamičtí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Ano, posloucháte Rádio Čas Rock, na kterém se kromě jiného můžeme taky dneska podívat na Mezinárodní den hvězdných válek. První filmové zpracování bylo uvedeno v roce 1977, kdy Star Wars epizoda 4 Nová naděje se stala celosvětovým bijákem. Těch filmů byla celá řada, tak jako televizních hraných anebo animovaných seriálů. Kdybychom tady měli probírat, jaká různá ocenění tento trák dostal, kdo všechno si v něm zahrál, kolik za to dostal hrachu a další věci, tak tady budeme do večera. No a tak bychom to mohli probrat na našem WhatsAppu, který má číslo 72533-1155. Jak jste na tom vy a hvězdné války? Klidně se nám svěřte, můžete přihodit i třeba nějakou fotku svojí sbírky, v tom se meze nekladou, no a já vám k tomu pustím Zakázaný ovoce s Chrisem Reou, do kterých se dáme už za malou chvíli. Tak sláva!

0: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Rok speciál na rádiu Čas Rok.
5: Čau všichni, právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné, oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou? To se dozvíte. Od 19 hodin na rádiu Čas Rok, od 20 na TV Rebel.

Město andělů od kapely, já to řeknu po ostravsky našem, Zakázané ovoce. Tak před námi jsou Rammsteini a potom dáme na rádiu Čas Rock prostor i vám 7253311555.

0: z Rammstein jsme se dostali k písničce na přání a do rádia Čas Rock se jako první o toto dovolal Tonda. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, zdravím tě taky.
0: Nazdar, Toníku. Tak, jaký byl víkend prodloužený?
1: Prodloužený víkend byl fajn, jako no, až jako pátek nějak vyzmizikováno trošku, na té majové plesné hlava, no, ale jako pamatuju si akorát Adrian.
0: Jo, ale jinak potom dobrý. Sobota, neděle, nějak jste dal dohromady.
1: Jo, fajně bylo na kole chvilku, jo, aha. Relax, jo.
0: Paráda. No takže jeden víkend je za námi, druhý je před námi, taky prodloužený. Je už něco v plánu? Já tak, můžete, brzy?
1: Tak to ještě nevím, co bude, no.
0: Tak určitě se něco najde. Má být pěkně snad tedy, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak, takže jsi nebyl zklamaný z toho víkendu?
1: Ne, proběhlo to tak nějak úplně v pohodě.
0: Výborně, protože úplně stejný název má i skladba, kterou jsme vybrali od Harleje. Takže komu?
1: Tak všem, co potom Kaji, Alešovi, jestli mě slyší a všem, co mají před sebou taky dlouhý víkend, no.
0: Tak, tobě přejeme šťastnou cestu, mimo jiné, kde jsi, jak to vypadá?
1: Brno, 23 stupňů, jasno, teplučko, fajně, ani to není centrum moc ucpané.
0: Mohlo by to tak zůstat, že?
1: Tak, tak.
0: Tak fajn, moc děkuju, měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky, mějte, ahoj.
0: Nazdar, a mám tady i nějakou SMS-ku. Čau, zahraj prosím tě do autoservisu pro Petra a Tomana, taky pro všechny kluky, ať se jim práce daří. Velké díky, není zač.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
3: Nejsem zklamanej, ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát.

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time.

ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Naší dnešní první společnou hodinu máme za sebou a nám vůbec nic nebrání pustit se na rádiu Čas Rock do té další, ve které zazní Battle Beat. Traktor. A do třetice Dream Theater. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rock opravdu zazní. K tomu pro vás máme jednu skvělou nabídku a taky zprávy. S nimi už přichází Kristýna a ode mne přání dobrého pondělního dopoledne, přátelé.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Krnově na ulici Albrechtická, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Ostravě na ulici Orlovská a také v Mohelnici na ulici Olomoucká.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Zájem o papírové knihy klesá, lidé častěji sahají po elektronických čtečkách anebo audioknihách. Průměrný posluchač díky tomu zvládne přelouskat až 13 knih ročně. Obecně ale Češi čtou méně, kvůli tomu tak ubývá i vydaných titulů.
1: Morava aktuálně.
0: Bruntál bude mít nové Alzheimer centrum. Tento domov se zvláštním režimem vyroste v areálu bruntálské nemocnice. Jeho kapacita bude 120 lůžek. Po kolaudaci je počítáno se zahájením provozu v únoru roku 2029. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartuška. Více nám k tomu doplnil primátor města Jiří Korec.
2: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro tady toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
0: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi. Tenistka Kateřina Siňaková získala na Antuce v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Dansendovou ve finále porazili ruský pár Andrejevová a Schneiderová 7-6 a 6-2. Vítěznou sérii tým natáhli na 15 zápasů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

Petl Beast, jedna z celé řady kapel, které jsou pozvány na další ročník Metal Festu, který v Plzni vypukne. No, když se dívám do kalendáře, už skoro za měsíc, za to 5. června. No a je docela možné, že vás tam dostaneme úplně zadarmo, a to v rámci soutěže Tajné úterý, která bude pokračovat i zítra ráno. Stačí pozorně mezi 8. a 9. poslouchat Rádio Čas Rock, a jakmile dá Tomáš s Ivošem výzvu, abyste si zavolali do studia na číslo 725 33 1155, tak na nic nečekejte, protože ve hře budou opět vstupenky na nějakou tu skvělou akci, takže mě nezbývá, než vám držet palce a nabídnout třeba další pecku, tentokrát v podání americké partičky Queensryche. Tady je.

0: Traktor s Martinem Kapkem v čele, který byl součástí skvělé akce s názvem Backstage Live. Ta se včera za přítomnosti celé řady dalších významných hostů pod vedením našeho Zbavoše konala v Radegastově Šenku v Nošovicích. Pokud jste tam, přátelé, byli, tak můžeme jen tiše závidět. No a pro ty, kterým to nevyšlo, tak trošku uklidňující informace, že bychom se měli dočkat obsáhlé fotokolekce z tohoto zajímavého večera. Pojďme dál, Muse anebo Dream Theater, tak to jsou pro změnu interpreti, kteří jsou v playlistu Rádia Čas Rok na chystání do těch dalších minut. Tak fajn poslech.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře.

0: Dopolední vysílání Rádia Čas Rock v plném proudu a my si teď budeme hrát podle Daniela. Je to tak? Zdravím tě, čau.
1: Čau, zdravím Hanze.
0: Nazar, jsi nějaký vážný, ne, při pondělku?
1: Při pondělku? No, tak nejde to tak bývá.
0: Nejde to tak bývá. Oběd už byl?
1: Oběd už byl.
0: A co pak?
1: Jsem měl zeleňačku a brambory s nějakým uzeným masem jsem měl.
0: Podívejme se na to. Tento pracovní týden bude opět u tebe zkrácený, taky nebo musíš na šichtu?
1: To bude zkrácené a ještě ve středu do zubaře, takže budeme úplně zkrácený.
0: Tak to bude nádherné. Tak hlavně, ať to tam dobře dopadne, vem si plnou šrajtufli, proto to dneska není žádná prdel, ten zubař. Alež Brichta, teď budeme radit komu?
1: Tak pro všechny motorkáře, kterým se nemohl dát zahrát písničku 1. pátek, když bylo setkání v Kloboukách na křtu, tak se omlouvám, že se mi to nevyšlo, až teď. A pro všechny, co jezdí na motorkách, anebo v autě a má dneska narozeniny a svátek.
0: Výborně.
1: Taky přeju před
0: tak, fajn, je to tady, je to nachystané místě krásně a zase někdy. Ahoj.
1: Jo, čau.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Friedlandu.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Pondělní poledne je tady, tak jako chvíle dnešního oběda, ke kterému vám jako předkrm nabídnu třeba bakšery. O hlavní chod se postará jiné dvě. A s desertem jsou na chystaní Saigon Kick. Právě k tomu, jak si natěpnete, lehnout si na ten gauček noviny na nos, pěkně, jenom taková pohodička. Takže takové hudební jmény, Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme hned po zprávách. S nimi už se hlásí Honza Kavelčík a já vám přeju dobrou chuť a fajn odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nehoda se aktuálně řeší v Opavě v ulici Pekařské, srazila se tady dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Hranicích na Přerovsku na třídě 1. máje. I tady bourali dva osobáky a problémy jsou taky na hlavním tahu ze Zlína do Vizovic. V obci Lípa bouralo nákladní auto.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní poledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Česko zasáhne studená fronta. Velkého ochlazení se ale bát nemusíme. Nicméně v polovině pracovního týdne se obloha začne zatahovat. A podle televize LTV Plus nás čekají taky vydatnější srážky. Teploty ale zůstanou u dvacítky.
1: Morava aktuál.
3: Zámecký park v Porubě bude jako nový. Ostravský obvod tu chystá rozsáhlé úpravy. Vymění se chodníky a projekt počítá i s výsadbou stromů a keřů. V oblasti přibude nové veřejné osvětlení a altán. V plánu je taky obměna mobiliáře. Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun. Další podrobnosti dodává mluvčí Martina Žítková.
4: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
3: Hokejový brankář Lukáš Klimeš bude po odchodu z extraligových Vítkovic působit na Slovensku. Jako svou novou gólmanskou jedničku ho na klubovém webu představil Zvolen, který od příští sezóny povede český kouč Marek Zadina. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

Rádiu Čas Rock nám dozněla americká sestava Incubus, no a víte co, my v těch státech ještě zůstaneme, ale vrátíme se do roku 1904, kdy bylo v hotelu Mondland v Manchesteru mezi Charlesem Rollsem a Henrym Royceem uzavřeno obchodní partnerství a vzniká tak film Rolls-Royce. Jejich oficiální uvedení na trh bylo o dva roky později a tím oficiálním prohlášením, že budou vyrábět nejlepší auta na světě. Prvním vyráběným modelem byl kousek Silver Ghost, který tehdy vyšel na 305 liber, což byl v té době docela slušný balík peněz. No a já se vás ptám, v jakém nejluxusnějším nebo našlapané káři jste kdy seděli vy rockeři? Můžete to ládovat na WhatsApp Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155 a vůbec si nemusíte brát žádný ostych. No, za mě to asi byla hodně nadupaná Audina, která při sešlápnutí plynu na dlažku jela skoro po zadních kolech, ale to už je opravdu daleká historie. Tak se do toho můžete pustit a od nás jako závdavek třeba Brian Adams. Tady je.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které pilně pracuje na přípravách dalšího ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Ten se bude u Opavského Stříbrného jezera konat od 24. července a jak víme, nabídne během dvou dnů celou řadu kapel v čele s Pretty Maids a mnoho dalšími, jako třeba Citronem, Třemi sestrami, Alešem Brichtou a tak dále a tak dále. Třetí vlna vstupenek se dá pořád koupit na webu Rádia Čas Rock, a to za cenu, která startuje na celých 13 stovkách. No a mluvím o tom všem proto, protože si jednu z těch jmenovaných kapel za chvíli dáme v plné palbě. Tak vydrž, prťka, vydrž. Čas rok.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Nejvíce se skladbou Elán. No, kdo ví, kde vzali inspiraci k této skladbě, hlavně k tomu názvu. No, každopádně na rádiu Čas Rock, ale pojedeme dál Motorhead a pak dáme prostor i vám 7253311155.

0: Toto byly Motorhead, o těch taky někdy hodíme řeč, protože k Lemimu se otvírá i velice zajímavé muzeum s barem a speciálními drinky, ale o tom někdy jindy, protože teď mám na drátě Tatara, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Nazdar, nazdar, tak v plném pracovním nasazení.
1: Ne, ne, doma, jsem na nemocenské.
0: A nemocenská, ty jsi byl na opravu toho svého nosánku, že jo, jak to dopadlo?
1: Ano, ano,
0: zůstalo
1: mám
0: ti
1: opravený nosánek.
0: Arnošte, zůstalo ti na hadraplán?
1: Prosím?
0: Arnošte, zůstalo ti na hadraplán?
1: Jo, jo, akurát to musel pustit zvolit, no a snažím to mazat kuřincama, ať to rychle vrste.
0: Hele, pošli fotku, protože my tě asi neznáme bez těch vousů, že jo?
1: No, pošlu ti, pošlu.
0: Jasná věc. No a jak se to povedlo? Všecko bez bolesti? Teď už?
1: No, krásná práce. Teď musím v hospodě ukazovat topčanku, bo mi nechcou prodat pivo a jedou po mě baby.
0: No to určitě, to musí být k nepoznání. Kamaráde, my jsme rádi, že se to povedlo. A teď muzika. Vybral si Devilheads, hadry kožený, to se k tobě přímo hodí, že jo? Tak co, jak na motorkách? Jel si už?
1: No samozřejmě, navážu na toho kluka, co volal přede mnou, takže pro všechny motorkáře, rokovou rodinu, samozřejmě Motobandu, Motoraiders, no přesně všechny ohnivý jezdci, Moravia Raiders, no pro všechny.
0: Výborně, tak jo, muzika je nachystaná, tobě přejeme, ať si brzo úplně fit a plný vousu.
1: Dobrý, čau.
2: Jas Rock.

0: Rok. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Čas Rock.

První hodinu pondělního odpoledne nám na rádiu Čas Rok uzavřeli Disturbed a my budeme pokračovat v našem rokování, a to ve společnosti Škorpíků. A doba zobího. A taky divočáku Airborne. Bevalý výběr z toho, co na rádiu Čas Rok zazní. Hodíme pár slov taky o lidech, kteří si opravdu zaslouží náš obdiv a poděkování, a taky na jednu chystanou akci. Ale to až po zprávách s Hanzem, a já vám přeju dobré odpoledne.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock. Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
3: Kolony se právě teď tvoří v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před mostem ve Vítkovicích. Buďte opatrní. Stále jsou problémy taky v Opavě v ulici Pekařské, kde bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. Cyklista tady srazil chodce a na místě jsou záchranáři. A bouračka dvou aut nás potrápí taky v Hranicích na Přerovsku na třídě 1. máje.
0: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Elektronická evidence tržeb je zpátky, schválila ji vláda. Týkat se má restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají dostat podle plánu koalice živnostníci s obratem do 1 000 000 korun, kteří využívají paušální daň.
0: Morava aktuálně.
3: Bohumín a Kopřivnice chystají další obytnou výstavbu. Zástupci měst si proto vyměnili zkušenosti. Například Kopřivnické zajímala lokalita Petra Cingra, kde se místo starých domů budou stavět rodinné domy. Pokračuje mluvčí Bohumína Jana Končítková.
4: My jsme se naopak zajímali o developerský projekt Kopřivnice Západ, který počítá s výstavbou zhruba 120 bytů prostřednictvím soukromého investora. My připravujeme podobnou lokalitu na Panském 2, kde v příštích letech vznikne nový domov pro seniory. Ve hře je také možnost doplnit území o další typy bydlení, například řadové domy nebo menší bytové domy.
3: Vedení Znojma došla trpělivost s bordeláři. Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů na odpad začne město instalovat fotopasti. U vybraných sportovišť postupně umísťuje i kamery a je odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením. Hokejový útočník Petr Fridrich bude po odchodu z extraligové Olomouce působit ve finském klubu. Na severu Evropy podepsal roční smlouvu. 25-letý útočník byl v poslední sezóně nejproduktivnějším hráčem Hanáků. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: skrze skupiní Urod to pracuje na novém albu, které by mělo spatřit světlo světa po letních prázdninách. Bude to 25. září, venku je z něho první single a chlapi nám z něho možná něco představí i 21. listopadu v Ostravar aréně. Tam se bude totiž konat velkolepý megakoncert Rádia Čas, na který přijali naše pozvání a který bude vůbec jedinou zastávkou, jejich vůbec jedinou zastávkou v naší české zemi. Takže, jestli máte chuť, chcete to velkolepé party taky zúčastnit, tak si na www.casradio stačí koupit vstupenky. A je to. Kromě nich se můžeme těšit taky na Davida Kolera, legendární Olympik a celou řadu dalších vystupujících. A my u těch slavných jmen zůstaneme i v těch následujících minutách, které nám hudebně vyplní Merlion. Ti se nám už pomalu ale jistě rozjíždějí a já vám přeju dobré odpoledne s Rádiem Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Je pondělí 4. května a toto datum je spojeno se svatým Floriánem, který je, jak víme, patronem všech hasičů. Tím je aktuálně plné ruce práce v Českém Švýcarsku, kde opět vypukl ničivý požár, a tak jim držme palce, ať se jim ten ničivý živel brzy dokáže dostat pod kontrolu, protože v tom terénu, který tam je, to je skoro nemožné se do všech oblastí dostat. Ale není to jenom o nich, ale vůbec o všech těch, kteří pomáhají nejen hasit, ale taky pomáhat při dalších různých živelných pohromách, dopravních nehodách a dalších výjimečných událostech. Přijměte za celou naši rokovou partu velké poděkování a poklonu, a jestli mezi námi třeba nějaký ten soptík je, tak se klidně pochlub na náš WhatsApp, jak ti to v tom munduru sluší. Tímto zdravím i ty naše plesenské hasiče a všechny ostatní, nejen ty profiky, ale i ty, kteří to dělají po své práci, a posílám jim další kousek, o který se na rádiu Čas rok za chvíli postarají Škorpíci. My jsme sbor dobrovolný.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Čas rok. Čas rok.

Takový ten klasický styl Hroba zombího, že? Před námi je na rádiu Čas rok jedna kultovní filmová melodie a po ní už můžete si, no během ní si můžete zavolat nebo napsat do písničku na přání 725 33 11 55.

0: Survivor pomalu, ale jistě na rádiu Čas rok doznívají, no a prostor teď dostává Petr, čau.
1: Ahojte všichni.
0: Nazdar, nazdar, tak tradiční otázka, jaký byl ten víkendek prodloužený?
1: No, hodně se bumbalo každý den.
0: Cože se lopalo?
1: Bumbalo se, no. V Kravaři jsme stavěli majku, kterou nám hned hodinu a půl po půlnoci asi uřezali.
0: Ne.
1: Jo.
0: Jak to, kdo to tak vydal? Mladší to revedrát.
1: Já jsem říkal, příště to chce dva pejsky, nějaké pitbuly, kteří nereagují na klobásky, 4-metrové lanko a je to vyřešené.
0: Je, to je ostuda. No, co se dá dělat? Ale už se, a stojí no. Zpátky?
1: Cože?
0: Stojí zpátky ta majka.
1: Ne, já si myslím, že už čeká na spalení na konec
0: května. Aha, dobře, takže majka byla, všecko bylo veselo, fajn. Tento týden bude taky kratší?
1: Bude taky kratší, ano.
0: A opět chlastací víkend?
1: To nevím, to se uvidí, ale spíš jsme si tak říkali, aspoň někde děcka vytáhnout nahoře. Ale když jsem viděl, co se včera dělalo nebo o víkendu na Bílé Opavě, tak ty dávy, tak asi nevím, no.
0: Tam, kdyby padesátník dal každý, že? Tak jsem milionář.
1: Asi tak.
0: Zastup, no byla ta hruze, no co se dá dělat. Každopádně teď muzika Sisters of Mercy, komu?
1: No tak tobě, že jsi zdrav, všem do rádia a všem, co poslouchají.
0: Výborně, tak já ti moc díky i za všechny rockery, tady je muzika, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.

0: velký mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na dec.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když

0: Máte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio

0: Tak jsme to stihli, bude 14 hodin a na rádiu Čas Rok pokračujeme s Ozy. A budou chybět Wind in Temptation. A z domácí hudební scény to budou třeba Pražský výběr. Kolečka mu ano, tak si na rádio Čas Rok budeme určitě hrát, představíme si jednu velice zajímavou věc, no a bude to mnohem a mnohem víc. Tak pěkné odpoledne.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Aktuálně jsou problémy ve Frýdku Místku na ulici Beskydské, bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se stále řeší v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. Cyklista tady srazil chodce, na místě zasahovali záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Uhersko-Hradišťsku, na trase Babice-Kudlovice a s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Porgesově. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
3: Radio Čas Rok. Právě.
2: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko trápí sucho, letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka a to je podle odborníků mimořádně brzy.
3: Morava aktuálně.
2: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím bude sloužit dalších 5 let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Ten bude dopravu zajišťovat až do roku 2030. Senior Taxi v Kroměříži nabídne nové služby. Jaké, tak na to jsme se zeptali mluvčího Jana Vondráška.
4: Linkou by mělo být to, že v jednom okamžiku by měla být k dispozici nejméně 3 vozidla, čímž město reaguje na velkou poptávku cestujících seniorů především v ranních hodinách. Očekáváme, že výrazně ubude těch zájemců o služby Senior Taxi, na které se nyní z kapacitních důvodů nedostává. Služba Senior Taxi bude i nadále provozována ve všední dny od 6:30 do 15 hodin. Cestující za jednu jízdu zaplatí vždy 30 korun. Za samostatnou jízdu je považována
2: Službu budou moci i nadále užívat občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPP. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve 4 hře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Mistr Ozzy, ten byl mimo jiné i věrným zákazníkem londýnského parfumerského domu Czech and Speak, od kterých víc než 30 let odebíral svoji oblíbenou kolínskou s označením No 88. No a na tuto počest firma vypustila do světa limitovanou edici tohoto výtvoru v ceně $370, která byla vyprodaná během několika hodin. Exemplář zabalený do černého pouzdra s fialovou folií a vzkazem o Charon se stal opravdovým hitem, který mimo jiné pomáhá i charitě podporující Parkinsona, na kterou šlo 20% z prodeje tohoto díla. Jestli byste taky chtěli vonět jako princ temnoty, není nic jednoduššího, než prozkoumat e-shop Czech and Speaku a je to. No a na rádiu Čas Rock máme před sebou další velké jména, ale na ty si počkejte.
1: Rádio

0: Kapela Jackers za přispění Honzy Toužimského, taky Karoliny Vedrové, a my se teď podíváme do kalendáře, ve kterém je například velice zajímavý zářez z roku 1973. V tento den Led Zeppelin totiž zahájili svoje severoamerické turné, které se nakonec stalo největším a nejziskovějším rock'n'rollovým turné v historii Spojených států. Kapela vydělala 4 miliony dolarů, mezi koncerty létali Boeingem 720, v letadle s barem, s prchovým koutem, televizí a videem, salonkem a ložnicí s bílými kožešinami, a já jen opakuju, že to bylo v roce 1973. Neuvěřitelné. No, nebudeme závidět, že jo, a raději popřejeme Květoslavům, Květošům, Květoňům a všem, vůbec všem, kteří mají dneska důvod k oslavě. Tak, za celé Rádio Čas Rock všechno nejlepší a snad vám kysáci udělají radost.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
2: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
3: Čau všichni, právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné, oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou, to se dozvíte. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: bude půl třetí, za malou chvíli mě tady ve studiu Rádia Čas Rok už vystřídá v rána, ale než se tak stane, tak si zahrajeme podle vás. 725-331-155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Alice in Chains, tak se jmenovala kapela, která nám právě teď na rádiu Čas Rock dohrála. No a my se rozloučíme ve společnosti Sabatonu. Nazdar Hanzi. To tak Sabaton pro všechny, kteří už mají konec té dnešní hraní šichty. Toto napsal Jirka, ale nevím, jestli to je provokace, nebo se tím chlubí. Každopádně, ať je to, jak je to, Sabaton je nachystaný tak jako v ráda. Ode mě je to vše, mějte se krásně. Zítra, čau.

0: v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Tohle byly Beastin Black, vy posloucháte rádio Čas Rock, od mikrofonu už vás zdraví vaše Vrána, také ze studia, ač to vypadalo minulý týden, že jsem utekla k cirkusu, ne, jsem zpět a to znamená, že pondělní odpolední drive je připraven, dáme si Johan Jett.

0: skvělé muzika, co jsme pro vás připravili pro dalších 60 minut. Zaskočí Milan Gilnar, nevím, jestli dá kafe nebo něco studeného, nicméně teď se jde na zprávy.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Pozor si, teď musíme dávat ve Frýdku místku v ulici Beskydské. Bouralo tady nákladní auto s osobním. Velké problémy jsou v Brně, jednak v ulici Vranovské bourala 3 osobní auta a v Brně pozor taky v ulici Židenické, kde se srazily hned 4 osobáky. V Brně je pak problém i v ulici Porgesově, tady bouralo nákladní auto s osobním. Dále jsou komplikace v obci Babice na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu na Kudlovice, tady se srazila 2 osobní auta.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín v Česku se bude moct prodávat maximálně za 4,40 korun a 29 haléřů za litr. Nafta za 4,40 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se tedy v obou případech nepatrně zvýšily.
6: Morava aktuálně.
4: Strážníci městské policie Ostrava vyrážejí za seniory a zaměří se hlavně na ty osamělé, říká mluvčí Helena Badurová.
7: Preventisté vyráží přímo do bytových domů, kde spolupráci s domovníky pořádají preventivní setkání ve společných prostorách. Cílem je oslovit právě ty seniory, kteří se běžně do komunitního života nezapojují a dát jim možnost setkat se s strážníky přímo v místě svého bydliště. Neméně důležitou součástí programu je internetová bezpečnost, kde seniory učíme rozpoznávat podvodné e-maily a bezpečně se chovat v online prostoru.
4: Obyvatelé na Pajedel rozhodnou o budoucnosti města. Letos můžou v rozpočtu vybírat hned ze 4 projektů. Lidé můžou hlasovat od 1. května, a to buď elektronicky odevzdáním hlasovacího lístku na podatelně nebo zasláním hlasu e-mailem. Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i letos. Naposledy působil v Mladé Boleslavi. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Tohle byl Monašky, jeden, kterým hodně vypomohl také to Morelu. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, je pondělí 4. května 2026 a v odpoledním driveu taky náš dvorní astrolog s hvězdným vhledem pro 19. týden letošního roku. Jak se bude dařit? No to je ve hvězdách.
1: Počátek týdne bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína. Intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Střed týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že lze předpokládat náhlé pozitivní změny v uplatňování záměru mocných a moci obecně. Nadít se tak můžeme zásadních změn. Konec týdne bude poněkud klidnější, emoce prožívány méně extrémně, i když sklony k milostným úletům budou docela časté a intenzivní. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Řetězek spoucení Citroën, to je přesně ta muzika, která tak nenápadně každého svádí se šlápnout v plyn. Nedělejte to, protože je dneska krásně, tak mrkneme právě teď pod poledním driveu na silnice a hlavně na vaše hlášky, které jste poslali tady na rádio Čas Rok na 725-331-155. Venku nádherně. A tak rostou, zejména žampionci. 4 dokonce se nám hned objevily na Plzeňské naproti Dakoty, takže vytáhli foťák, který dělá hodně kvalitní, ale hodně drahé fotky, směřuje tedy třeba na Mošnov, tak opatrně lehkou nožku na plynu. Ta samá situace vládne na Rudné u Mercedesu pro změnu ve směru na Havířov, tam nám zase hlídá bílá oktávečka a žampionci rovnou 2. A teď pozor, šprajc na Poděbradově, tam se pánové šťourají v kanále, takže čekejte odpolední kolonky, které už právě začaly. Takže pokud se tam zrovna teď pohybujete v klidu, ať nemáte nervy v kýblu. A taky bacha na Volgogradské, pokud parkujete tam, kde nemáte, fofrem pryč, anebo přeparkovat, protože nám tam jezdí bonzovací vůz. Tohle napsal Libor a Katce a Martinovi taky díky za hlášky. Cokoliv byste potkali na cestě a vadilo vám to, dejte vědět, číslo znáte. A nejenom za volant, už letí Stone Temple Pilots, taky Dokken, taky My Chemical Romance a taky jedna, kterou si do pondělního odpoledne vyberete vy sami. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Vás posloucháte rádio Čas rok, půl čtvrté pondělní odpolední drive a před námi Dokyun a taky vy. Nějaké typy na muziku už se uchytili v našem SMS centru, ale klidně cinkněte na 725-33-1155.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Dokon Dream Warriors, vy posloucháte Rádio Čas Rock na pondělním odpoledním driveu. Taky Peťa a ten má speciální dotaz a vlastně i prosbu, aby táhl úžasnou muziku. Peťa, čau.
1: Ahoj, zdravím všichni tebe i všichni rockery.
0: Tak prosím tě, z toho, co jsi vybral, odhaduju, že patříš do motorkářské rodiny?
1: Každopádně.
0: Tak kolik kilometrů už letos na jaře?
1: To už letos toho ještě nebylo moc, protože počasí nebylo, že, ale za 14 dnů jedeme s manželkou po republice.
0: Hezky.
1: Takže bude najeto.
0: No co teda, tak prosím tě, kolama dolů, žádný štěrk v zatáčkách, pokud možno.
1: Každopádně.
0: A užijte si parádní sezónu a teď k muzice. Řekni si to sám, co jsi vybral, já jsem jenom prohlásila, Peťa chce, Peťa bude mít.
1: přesně. Takže vybrali jsme českou, Věrku Špinarovou, Kouzla, Bílej čar.
0: To je to, co mluví za nás všechny, že jo?
1: A bude to, ano, přesně tak. A bude to pro všechny kluky, holky na jednu stopu, pro moji ženu a pro kluky na převozovou službu do Opavy, do Opavské nemocnice.
0: Ok, máš to mít. Tady už je naše Špinárka. A zapomněl jsi něco?
1: Ne, děkuju.
0: Tak jo, za málo, díky za tuhle muziku. Měj se, čau.
1: Taky, díky. Ahoj, čau.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Rock. Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nabídka do další hodinky pondělního odpoledne a k tomu dnešního slavence. Teď ale zprávy, doprava a taky počasí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Stále jsou problémy ve Frýdku Místku na Beskidské ulici, kde bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v Brně v ulici Vranovské, tady bourala 3 osobní auta. Na Jižní Moravě pozor taky u Vyškova na staré cestě na příjezdu od Rousínova, tady taky bourala 2 osobní auta. A na Brněnsku se řeší nehoda taky v obci Drásov, v ulici Všechovické, tady osobní auto srazilo cyklistu.
6: Radio Čas Rock.
5: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zasáhne studená fronta. Velkého ochlazení se ale bát nemusíme. Nicméně v polovině pracovního týdne se obloha začne zatahovat. A podle televize LTV Plus nás čekají taky vydatnější srážky. Teploty ale zůstanou u dvacítky.
7: Morava aktuálně.
5: V Ostravě se příští rok už po čtvrté uskuteční mistrovství světa v parahokeji. Ostravar Arena bude hostit turnaj od 1. do 8. května. Na šampionátu se představí osmička týmů z paralympijských her v Miláně. Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun. Další podrobnosti dodává mluvčí Martina Žítková.
8: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
5: Hokejový obránce Lukáš Klimeš bude po odchodu z extraligových Vítkovic působit na Slovensku. Jako svou novou golmánskou jedničku ho na klubovém webu představil Zvolen, který od příští sezóny povede český kouč Marek Zadina. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou, pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

Takhle to tady rozbalili krematorie na rádiu Čas Rok 5 minut po 16. hodině, no a v kalendáři 4. květen roku 2026. Svátek slaví Květoslav, takže všem květošům přejeme všecko nejvíc nejlepší k dnešním meninám a vězte, že třeba v roce 1904, právě v tento den hotelu Modland, uzavřeli obchodní partnerství motoristický nadšenec Charles Ross a talentovaný konstruktér Henry Royce. Se správně tušíte, že tady vznikla firma Rolls-Royce třeba. Tak v roce 1910 bylo vytvořeno Královské kanadské námořnictvo třeba taky. A v roce 1953 v tento den získal Ernest Hemingway Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře. V 59. se uskutečnilo úplně první předávání cen Grammy a ceny obdrželi Ella Fitzgerald a Perry Como a v roce 1979 se stala první ženou ve funkci předsedy vlády Spojeného království železná lady Margaret Thatcherová. A co vy? 4. květen třeba taky slavíte? Můžete slavit společně s námi a taky třeba s Mickem Marsem, protože ten se narodil 4. května 1951, anebo s Mikem Vašákem Green Day, ten přišel na svět v roce 1972. Zbytek jako vždycky, tak jak jste zvyklí, na webu časrok.cz.

Bakčery, tady na rádiu Čas Rock, pondělní odpolední drive a v kalendáři 4. květen 2026. Na dnešek připadá Den hvězdných válek, takže můžete klidně slavit taky Den drobných a velmi hrdých. Dneska slaví dokonce i pomarančový džus a na dnešek připadá taky Den golfu. Ale teď se zastavíme u jednoho mezinárodního dne, protože 4. květen, tady máme svatého Floriana, na dnešek připadá Mezinárodní den hasičů. A ten následující song, který je právě teď připraven, tak ten putuje vám, kluci a holky, do všech hasičských záchranných sborů, ať už těch profesionálních nebo těch dobrovolných, protože jste největší borci a borkyně, nepochodíte tam, odkud my všichni utíkáme. Díky za vás. Odpoledne.

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rokové.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Or Will, tak 11. je tady na rádiu Čas Rok. No a teď v odpoledním driveu i Radim. Čau.
1: Čau Aniule, čau Tero Keři, zdravím vás všechny.
0: Tak povídej, jak se máš?
1: Jo, super, všechno v pohodě, OK.
0: Všechno hraje? No tak to je ideální
1: stav. Jo, všechno OK.
0: A co si zahrajeme my?
1: Zónu A, bratislavské děvčata.
0: Ty znáš takové nějaké děvča z Blavy?
1: No, byl jsem tam, ale myslím, že asi jeden by možná znal ještě, no, do dneška.
0: Jako být osobně, jo?
1: No, dá se říct, že jo.
0: Dobře, nebudeme to rozpatlávat, máme teprve odpoledne, necháme se to někde na večer, jasně, tyhle debaty. No. Tady máš muziku a měj se stále dobře, tak jak se máš. Jo. Čau.
1: Tak čau, Ani, ahoj.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.

0: tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Rok speciál na rádiu Čas Rock.
2: Čau všichni, právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné. Oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou? To se dozvíte. Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 na TV Rebel.

0: teď ale zprávy.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Na od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
4: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Místecké ulici. Na příjezdu do centra města před odbočkou na ulici 28. října se tvoří kolony. Nehoda se stále řeší ve Frýdku Místku v ulici Beskidské. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se stala v Brně v Židenické ulici, kde se srazila 3 osobní auta. Záchranáři zasahovali taky v obci Drásov v ulici Všechovické. Tady osobní auto srazilo cyklistu. A nehoda dvou aut nás potrápí taky u Vyškova na staré cestě na příjezdu od Rousínova. I tady buďte opatrní.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Elektronická evidence tržeb je zpátky, schválila ji vláda. Týkat se má restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají dostat podle plánu koalice živnostníci s obratem do 1 000 000 korun, kteří využívají paušální daň.
6: Morava aktuálně.
4: Bohumín a Kopřivnice chystají další obytnou výstavbu. Zástupci měst si proto vyměnili zkušenosti. Například Kopřivnické zajímala lokalita Petra Cingra, kde se místo starých domů budou stavět rodinné domy. Pokračuje mluvčí Bohumína Jana Končítková.
7: My jsme se naopak zajímali o developerský projekt Kopřivnice Západ, který počítá s výstavbou zhruba 120 bytů prostřednictvím soukromého investora. My připravujeme podobnou lokalitu na Panském 2, kde v příštích letech vznikne nový domov pro seniory. Ve hře je také možnost doplnit území o další typy bydlení, například řadové domy nebo menší bytové domy.
4: Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Využívat se bude podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Policisté budou hlukoměr používat při silničních kontrolách. Hokejový útočník Petr Fridrich bude po odchodu z extraligové Olomouce působit ve finském klubu. Na severu Evropy podepsal roční smlouvu. 25-letý útočník byl v poslední sezóně nejproduktivnějším hráčem Hanáků. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Vránou Outratkou.

Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti, Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány.

0: Rihanna, také Hale Butandát tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu. Malý pohled mezi mraky, jak to bude vypadat. Celkem letní týden nás čeká. A to je první květnový teprve. Zítra teploty tady na Moravě a ve Slezsku někde až kolem 27 stupňů, do toho polojasno nebo skoro jasno. Ve středu se nás už měly dotknout bouřky, které opepří tenhle ten květnový týden. No tak podle nejnovější předpovědi rosniček ve středu tady na Moravě a ve Slezsku ještě úplně ne. Ale mělo by to všechno přijít ve čtvrtek, takže my si tady budeme užívat ještě slunka a nádherných teplot, které opravdu budou atakovat letní hodnoty, jak v úterý, tak ve středu, polojasno nebo skoro jasno, 24 až 27. Čtvrtek to už bude jenom kolem 19 a tenhle ten den nám zpříjemní i bouřky, potažmo déšť. Pátek, svátek 8. května, polojasno 19 stupňů, sobota, neděle, kdo si to prodlouží ten víkend na 3 dny, nebo snad ještě dále, tak nádherné počasí, jak v pátek, tak v sobotu, tak v neděli. V neděli už zase téměř letní teploty okolo 26, no a další květnový týden, ten už by měl vypadat tak jakože oblačno, zataženo a s deštěm. Konečně, my zahrádkáři víme, o čem mluvíme, takže celkem slušně vyváženo, užijou si ti, co rádi slunko, teplomilové, a my, co potřebujeme zalít zahrady, tak taky je třeba, aby se ta příroda taky pořádně napila. Vy taky? Tak klidně máte-li po ruce, je to nějaký dobrý mok, který je váš oblíbený, dejte si cucíka a my si dáme zatím Metalindu, Maroon 5 a Wasp. Až dáte toho cucíka a promyslíte, která by vás potěšila, tak dejte vědět na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
4: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: na to, abyste si vybrali muziku, o které vaše rokové srdce touží. Tak 725-33-1155.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Krása střídá nádheru tady na rádiu Čas Rok v dnešním odpoledním driveu, protože jedna klasika nám dohrála a další už je připravená, nebo Bomboták vybírá. Čau.
1: Nazdar, pardon, musel se to zrovna polknout.
0: No, výborně. A teď ještě řekni to, mluvím s tou tetou, jejíž fotku máme ve sklepě. Ty děsíš děti takhle, jako jo? Mým ksichtem.
1: Svým, čím?
0: Ale zavařil jsi. Normálně veřejně přiznal k tomu, že...
1: krásným zemníškem,
0: ano,
1: můžeme
0: fotka...
1: tak maximálně okouzlovat...
0: Ano, proto je ve sklepě.
1: Krkonožské pahorky a... Hele, nech to, radši
0: dobrý,
1: dál.
0: Nech to být.
1: Na to málo.
0: Mistr Udo, připraven komu?
1: No proto našeho synka, proto naši maminku a i dcerku, pro celou rokovou rodinku. Je, yeah, to zdonesl tetičce, Haníš. Ne, to
0: myslím,
1: je pro mě,
0: že ne, to je pro tebe.
1: Takže, aha, dobré, no, tak dostal sedmi krásku, potažmo.
0: Ano.
1: A Haníčko, já ti moc krát děkuju, pro všechny rockery. Přátelé, já si myslím, že ještě si toho pěkného počasí užijeme. Těšme se chviličku na tu, protože bez ní ani to pivo nebude v obchodě.
0: Přesně tak. Tak jo, tady to máš a my zdravíme na Hano. Měj se, čau.
1: Díky mocka.
2: Odpolední drá.

0: Z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: pozvánka na zítra. Na to se speciálně počkejte. Teď ale zprávy.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
6: Cashback!
7: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na ulici Doktora Malého. Tady stojí odstavené osobní auto. A problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí na výjezdu na Vsetín. I tady počítejte s dopravní komplikací.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín v Česku se bude moct prodávat maximálně za 44 korun a 29 haléřů za litr. Nafta za 44 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se tedy v obou případech nepatrně zvýšily.
9: Morava aktuál.
7: V Ostravě už brzy skončí dopravní peklo na Rudné ulici ve Vítkovicích. Rekonstrukce mostu se tu blíží ke konci. Už ve čtvrtek přestalo platit omezení na Místecké ulici pod mosty. Otevření Rudné se chystá už z kraje tohoto týdne. Senior Taxi v Kroměříži nabídne nové služby. Jaké, tak na to jsme se zeptali mluvčího Jana Vondráška.
10: Novinkou by mělo být to, že v jednom okamžiku by měla být k dispozici nejméně 3 vozidla, čímž město reaguje na velkou poptávku cestujících seniorů především v ranních hodinách. Očekáváme, že výrazně ubude těch zájemců o služby Senior Taxi, na které se nyní z kapacitních důvodů nedostává. Služba Senior Taxi bude i nadále provozována ve všední dny od 6:30 do 15 hodin. Cestující za jednu jízdu zaplatí vždy 30 korun, za samostatnou jízdu je
7: Službu budou moci i nadále užívat občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTPP. Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pirochta. 29-letý bek, který startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i letos. Naposledy působil v Mladé Boleslavi. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Pokračuje pondělní podvečer s Vránou Outratkou.

Takhle se to s vámi dával talentovaný Billy, 10 minut po 18. hodině, pondělní odpolední drive a malé zastaveníčko na rádiu Čas Rock a John Corabi. Krátká epizoda Motley Crue, ze které vytěžil ale úplně nejvíc, co se dalo, protože toho přivedla ke slávě. Mnozí si jej vybavíte s jeho úplně první kapelou The Scream, ale asi jako všichni jedna z nejvýraznějších postav smečky The Dead Daisies. Je zajímavé, že až v tomhle věku, protože jemu je 67, tak se rozhodl, že vydá úplně první solovku. Je venku, jmenuje se New Day a všecko, co má za sebou, taky nechává za sebou. Takže se těšte na skvělou muziku, protože na téhle desce má hudba největší prostor a určitě v ní najdete prvky blues, na které John Corabi vždycky sázel, vždycky ho to bavilo. A je to doslova nasáklé jeho současným domovem, protože bydlí v Nashvillu, byť se narodil ve Filadelfii. Skvělá muzika, skvělé koušky, taková jakože vyzrála hodně, ne pro každého, to jako říkám dopředu, nicméně ochutnávku vám dám už teďka, obrázek si udělejte sami, no a v novince to si počkejte zhruba 14 dní, protože pak vám ho naservíruju se vší parádou. Takže tady je pan John Corabi, který si splnil konečně to, co dlužil fanouškům, to znamená solovku, udělal si totálně podle sebe a tak je to správné a tak to má být. Co vy na to, jakožto posluchači, ofiko řečeno, jinými slovy fanoušci, toť otázka, ale odpověď budeme znát minimálně už teď, anebo za těch 14 dnů, 3 týdny, kde dostanete Johna Corabiho jako novinku týdne právě tady na rádiu Čas Rock. Za mě 100 z 10, ne 10 z 10. No, ale co vy?

proč? Protože tady na vás nebudu sama, ale hned po třetí hodině dorazí Martin Šmířák, Tom Hippl a řeč bude o 20. a posledním ročníku Kamenité Čas Rock Fest. Tak nezapomeňte, už zítra odpolko, probereme to horem dolem, tak abyste informace dostali z první ruky od těch nejpovolanějších a pánové budou 100% dajní, takže nějaké volňásky na ten letošní a poslední ročník vám určitě spadnou do klína.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Stay with me a taky God Heart tady na rádiu Čas Rock. Před námi jsou Nickelback a jakou si dáme pak dneska naposledy v odpoledním driveu, o tom si rozhodnete sami. 725-33-1155.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Radiohead a taky Nickelback na rádiu Čas Rock. V pondělním odpoledním driveu dnes naposledy muzika podle vás. Prosím, pustám nějakou pecku pro kolegu Břeťu, taky manželku Moniku a bosiny Adama a Tomáše. A pro všechny bikery, pěkný den všem, Jarek z Karviné. A ještě jedna, která dosvištila do našeho SMS centra pro změnu. Čahles, něco letního pro všechny, co poslouchají, pro celou rokovou rodinu, jen tak na pohodu, Milan. Ale to bychom si mohli dát. Odpolední.

0: kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
3: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
4: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
3: Enerspot.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: protože v pondělí tak odpolední drive sice končí, ale tady už je nový díl rock speciálu. Tak se mějte, užijte si dnešní večer a zítra ve 3 odpoledne zase čau.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Čau všichni! Právě dnes máme Mezinárodní den hasičů, takže právě jim můžeme tento díl věnovat a téma bude jasné – oheň. Že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak o tom asi netřeba polemizovat. Ale jak souvisí s muzikou? To se dozvíte. Před námi je v rok speciálu pětice klipů, které s tímto nebezpečným živlem nějak souvisí. Buď to je kapela hodně využívá, nebo je to třeba název písně. Což bude případ první záležitosti. Že se na žhavé věci nesahá, tak to je snad každému jasné. Takže ani na ten oheň by se nemělo. Kdo si však řekl, že se dotkne ohně? Tak to byli pánové z kapely Lucie na počátku 90. No a stal se z toho jeden z nejúspěšnějších singlů.

Čekají nás celkem 3 zástupci kapel, které během koncertů ohně využívají. A nebo tomu tak alespoň bylo v minulosti. Takoví kysáci už oficiálně skončili, ale údajně budeme chodit na koncerty jejich avatarů. Názor, ať si na to udělá každý sám. Každopádně KISS dodnes drží rekord v počtu plamenometů odpalených současně a taky vůbec nejvyššího ohně na koncertu. Tyto mety zdolali v roce 2020.

Dnes tady v Rock Speciálu budu mít dvě kapely, které spolu lehce souvisí. Respektive jedna velmi ovlivnila tu druhou. I když mě napadá, on je to vlastně takový koloběh. No, kapela Kiss inspirovala mnoho hudebníků. A kdo se velmi nechal unést jejich show, tak to byli Rammstein. Německá šestice začínala na malých pódiích, ale čím dál více rostly, až bylo jejich poslední turné pro 60-tisícové davy, logicky šly nahoru i jejich ohně a celková show. A už mnoho let platí, že koncerty Rammstein jsou plné výbuchů, ohňů a já nevím čeho všeho.

Pokračuje rok speciál dnes na téma oheň, protože právě dnes je Mezinárodní den hasičů a tak jim patří tento díl, jakožto takové malé poděkování za náročnou a důležitou práci. Následující kapela, no tak tady se přímo vybízelo k zařazení do tohoto dílu, protože oheň má ve svém názvu In Flames. I u nás velmi oblíbená fartička, takže se letos objeví na dalším ročníku festivalu Masters of Rock.

No a jdeme do finále dnešního rok speciálu. A tak trošku se vrátím ke kapele Rammstein. Říkal jsem, že Němci se inspirovali kysákama. Logicky, i oni poté ovlivnili nově nastupující hvězdy. Třeba Parkway Drive. Ti si jasně řekli, že by chtěli být na totožné úrovni, co se týče show. No a nutno dodat, že za poslední roky opravdu ušli pořádný kus cesty a jejich koncerty dnes patří mezi ty nejlepší, jaké metalová scéna nabízí. Takže na závěr je jejich parádní živák. Já se loučím, díky za přízeň a ještě jednou děkuji všem hasičům za jejich práci. Užijte si váš den a s vámi se všemi se budu těšit příští týden v Rock speciálu.

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírá

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.